Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

ti svět, sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Ježíš přivoněl. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ,

0: pustím ti však prach.
1: Nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malilinky.
0: Pozor, na prste máš prsten zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný.
0: Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný.

V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláha sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

kuličky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromád.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody. Rádio Melody.

Norwegian disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody. Let's go, girls.